Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postavíme

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: Vyhádžeš pohľad cez šaty, od dvoch si

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: snap.
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Dobrý.

hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
1: Check.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s prulískami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
7: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
8: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
7: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
9: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října Gong Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
11: Tech Talk.
10: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
11: Tech Talk.
12: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day.

0: relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kenče. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá não tente, segura, mas tá quente. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá...

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
5: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

Every day since you, I knew from the start, I never felt enough.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Tech Talk.
5: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sloun. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
7: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: 26. září máme těsně před 9. hodinou raní a i dneska je Fresh Radio v éteru se svým mobilním studiem. Budeme hned na dvou místech. To první je MH Run, předpokládám, že jste o tom minimálně u nás slyšeli. 5-kilometrový běh skrze Mariánské hory, Hulváky a vůbec celý tenhle ten městský obvod. A víte co, já to nebudu protahovat, protože jak už na živém vysílání bývá zvykem, budeme mít nějakého zajímavého hosta a ne jednoho. A začneme tím hlavním starostou Patrikem Hujdusem. Patriku, dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno, ahoj.
0: Tak já to nechám asi na tobě, řekni o tom, co se tady dneska bude odehrávat, proč jste vůbec běh udělali a tak dále a tak dále.
1: Tak my dneska organizujeme běh MH Run, který je během na 5 kilometrů. Je to vlastně taková benefiční akce, kdy si nejenom zaběháme a trošičku si užijeme sportu. Mimochodem ta trať se dá i projít pěšky, počítáme i s maminkami z kočárky, ale vlastně výtěžek z tady té akce chceme věnovat z poloviny na ostravskou zoologickou zahradu a z polovinu mobilnímu hospici Ondrášek.
0: Mobilní hospic Ondrášek, ten je velmi známý tady na Ostravsku, stará se, dělá paliativní léčbu a tak dále, ale co se týká té zoo, mám zajímavou otázku, jaké je tvoje třeba z ostravské zoo nejoblíbenější zvíře?
1: No popravdě řečeno, od tohoto léta je to binturong, je to vlastně takový malý medvídek.
0: Co se chtěl, co to je?
1: My jsme nevěděli, ale my vlastně děláme pro děti tábory příměstské v létě z našeho městského obvodu a oni chodí vždycky na každém turnusu jakoby do zoo na celý den a oni ty děti vymysleli takovou věc, že vlastně vyrobí nějaké výrobky, budou to prodávat rodičům a pak to věnují nějakému zvířátku. A když byli na tom výletě v té zoologické zahradě, tak si vlastně vybrali binturonga, takže nám všem vysvětlili, co to je. Je to skutečně takový krásný malý medvídek, když je starší, tak už není tak moc pěkný, ale prostě je to strašně takové roztomilé. No a vlastně nám se ta myšlenka líbila, takže jsme vlastně navázali se zoologickou zahradu spolupráci už na základě toho jednoho zvířátka a tak nějak nám to zůstalo. Takže.
0: Mě to takhle nejdřív ten název říkal, jsem si, jestli to není nějaký nový čínský automobil, tak je to medvídek. Super, tak jo, tak doufujeme, že i medvídek bude mít nějaký vlastní přínos z tohohle běhu. Je to úplně poprvé, co ho děláte, trať bude tedy 5 kilometrů. Kolik se takhle jakoby za poslední dny, jak se zvětšovala soupiska lidí, vidím, že tady je ještě velká řada, že se i zapisují, takže vypadá to, že třeba i příští rok něco dalšího znovu?
1: Já jsem vlastně velmi překvapený tím, kolik lidí se nám hlásí, protože pro nás byla první meta ta, že bude více běžců než organizátorů. To se nám povedlo docela brzy. Pak jsme si říkali, když to bude do stovky, tak to není úplně průšvih, protože je to první ročník, ale už přehupujeme částku vlastně nebo číslo 150 běžců, což mně přijde velmi, velmi, velmi zajímavé. Jsem za to hrozně moc rád. Je to samozřejmě pro nás výzva do budoucna. My jsme počítali s tím, že když se to podaří, tak bychom takovýto běh chtěli vlastně dělat každý rok.
0: Super, Patriku, nebudu už zdržovat, díky moc za návštěvu nás ve studiu. Doufám, že se k nám zastaví taky někdo právě z zoo a od Ondráška.
1: Díky za pozvání, děkuji.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
8: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. čekuj web sdk-ostrava.cz.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
11: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
12: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ! Fresh Radio!

0: Love is just a kiss
1: away. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.

Knechtoch. Někomu se asi chtělo dozhrabat v archívech Frešáci. Po 16 letech se na internetu objevila dosud nezveřejněná nahrávka z tiskové konference Jablíčka. No a pamatujete si možná problém s mobilem číslo 4, u kterého při držení v ruce výrazně klesal signál. Možná si to nepamatujete, ale jo, co je zásadní. Steve Jobs tehdy oznámil, že firma bude uživatelům zdarma rozdávat ochranná pouzdra a pokud by se vám to nelíbilo, tak nabídne dokonce i možnost vrácení telefonu. Chyba velká jak kráva, o tom asi nebudeme nějakým způsobem diskutovat, no a jabko v současné době má už teďka každý druhý, jo. Takže aspoň tady pozitivně vidíte, že když se něco nedaří, tak to nemáte vzdávat. Vidíte, Steveovi se to povedlo. Tech Talk.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Tech Talk.
1: Zdá se vám internet jaksi pomalý? Možná ne, já si myslím, že je to celkem rychle v současné době už všechno. No ale teďka se dělá opravdu nové velké řešení, konkrétně pod mořem. No a jaké uvidíte, buďte s námi. Fresh Radio je tady.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Internet mezi Evropou a Amerikou dostane novou datovou dálnici. Frešáci, jedna z nejznámějších firem, co má snad plno sociálních sítí pod sebou, tak připravuje podmořský kabel jménem Petal, který má přes Atlantik propojit Spojené státy s Francií. A zajímavé je právě to číslo, protože ta kapacita má dosáhnout už podle názvu zhruba petabit za sekundu. No a pod tou představou je to zhruba 125 terabajtů dat za sekundu v rámci přenosu, což už je celkem síla. No. Takže je to fajn, kabel prý má být pod mořem 7000 km dlouhý, být hotový kolem roku 2029, tak třeba kolem roku 2030 u nás v Česku. Hodně štěstí.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

máte chytrou ledničku a můžu ji vidět, tak to teďka v Koreji zní skoro každý den, v každé domácnosti, ale z jakého důvodu, povíme si, buďte na freši. Tech Talk.

0: Friday, then this Saturday, Sunday, what?
1: Tech Talk.
2: Tech Talk. Tech Talk.
3: Bacha na chytré lednice v Koreji, snad jeden z nějak známých výrobců, určitě znáte i u nás v Česku tyto výrobce, no tak vyslal skvělou aktualizaci. Lednice nechladí, nic nefunguje, to třeba chcete slyšet frešáci, že jo? No a opravit to další aktualizací prostě nejde. V Koreji měli mimochodem teďka svátky, no a hlavní kritika, že se lidem kazí jídlo, které měli v zásobě. Takže naštvaní lidé a taky nestíhající technici, co musí upravovat. Takže jenom taková rada pro všechny výrobce. My na Fresh Radio rádi radíme, že jo? Tak zkuste vydávat aktualizace po svátcích.
1: Tech Talk s Honzou Foldýnem.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Tech Talk.
1: Tech Talk je stále s vámi, dobrý den po 10. hodině, Fresh Radio je vaším společníkem a my pokračujeme jednou skvělou aplikací na pohyb.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: TechTalk. Aplikace je pojmenovaná jako potrava, ale trošku jinak, chápete, my to říct úplně nemůžeme, protože je to reklama. No a už dávno tato aplikace není jenom apkou pro běžce nebo cyklisty. Teďka se nově zaměřuje i na turisty, kteří si chtějí třeba plánovat výlety nebo si ukládat zajímavé trasy. Nově se třeba vylepšila i mapa v tom smyslu, že se lépe zobrazují povrchy stezek, prý pikniková místa, což je super, anebo kempy. No a tak to umí krásnou funkci, a to je ukládání tras od jiných uživatelů, no a nebo taky třeba animované přehrání celé aktivity, tak je celkem taková frajeřinka. Akorát si za většinu funkcí navíc připlatíte, ale v dnešní době předplatných to je asi jenom detail, ne?
1: TechTalk. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Tech Talk.
1: Hele, všechno si ověřte, co říkáte, protože jinak z toho bude fake news a problém, který nechcete ani vědět, jo? Takže všechno uslyšíte za chvíli, buďte tady s námi.
0: Tech Talk.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
7: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
12: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

sama jak Brno, ale všechno se vysvětlilo. Na internetu se občas objeví zpráva o velkém hackerském útoku a během pár minut se začne šířit panika. Teď třeba prý strašný útok na největší český vyhledávač. Ale podle firmy ovšem zveřejněná data nepatří té dané firmě toho vyhledávače. A z jakého důvodu si to všichni mysleli, ti novináři a tak dál, prý ta firma, která byla napadnutá, tak měla e-mail s koncovkou toho vyhledávače. No a fake news, to je samozřejmě na světě, že? Fajné, že? Na pomluvu. Už s tím ta firma má zkušenosti s jedním politikem, tak hurá do další. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Třeba jsme se dneska na Freshi dozvěděli. Český vyhledávač v poslední době je pod tlakem hackerských útoků. Podle médií, podle skutečnosti nebyl vůbec a byly to jenom fámy. Aplikace na pohyb, tak ta se stále zlepšuje, určitě mnoho z vás tuto aplikaci používá. No a prý zjistí lepší mapy, prý kde se třeba posadit nebo lépe kempovat, nebo kde třeba jen tak se projít a říct si, toto je ta nejlepší stezka, co jsem kdy šel. Tak toto všechno vás čeká v téhle aplikaci. No a taky informace z Koreji, protože tam vydali aktualizaci chytrých ledniček a dopadla zkrátka fiaskem. Ledničky nefungují a opravit se musí fyzicky. A jelikož je to plno kusů, tak snad to dalšího roku stihnou. Tech Talk.

0: Tech Talk.
1: Tak jo, Tech Talk je za námi, těším se opět zítra od 9. hodiny raní, hezkou sobotu s Fresh Rádiem a buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Buď fresh!
3: Fresh!
2: Fresh Radio CZ!
4: I can be

0: Best of Fresh.
1: Je ti i blízko věkově, to jsme odhadli, nebo já teda.
2: Kouknu, jí tak 27. Koho sleduje stejně jako já.
1: Si máte společné známé,
2: máme,
1: jo?
2: Máme. Sleduje holky fanfrky, to jsou ty Slovenky, jasně, které natáčí vtipné videa.
1: Takže teoreticky humor byste měli mít podobný, ne?
2: Sleduje Svět na Šrota.
1: To nevím, kdo je.
2: A sleduje ta, co ráda žere, a.k.a. kvízová dáma. No to je tady ta.
3: Máme takovou chuťovečku.
1: Jo, to ale taky sleduješ, to se tady pouštíš někde ráno.
2: To já taky sleduju, no.
1: No tak vidíš to.
3: Já už mám po práci.
1: Myslím, že jsme to, vyřešili. Zdáně jsme našli člověče schodu.
2: No, jako tak to co? Jo, ale tak víš, no, Simona Levandovská se opravdu narodila v Praze, no. Takže no. To já, Moni, nevím, no. To, já mám strach, že mě bude mít za vesničana, víš, to ne.
1: Takže
2: to
1: nic. Asi... Za to jako pro mě ten Robert Levandovský, no, ten fotbalista, tak mě imponuje, protože jednak je mu 38, takže to nemá ke mně tak daleko, jako ty. Aha. Ale zase mě nenapadá, jakou akci my bychom spolu mohli moderovat.
2: No, to já fakt nevím, jako. Možná sestup Baníku do nižší ligy, jako.
1: Ale dej pokoj, to jedině budeme chválit.
2: Dobře,
1: to věřím,
2: dobře, nic. Prosím vás, dámy a pánové, opouštíme téma našich nových kolegů, zůstaneme asi při sobě tak, jak jsme. My jsme se zbyli s Mončou. Prosím vás.
1: Jako zkusíme to ještě chvíli vydržet, ale říkám, jako z obou dvou
2: strán dochází čas, jo? Best of

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Vladimíra Moskovského.
1: Německý DJ Tom Novy vydává obrovský hit, jmenuje se Your Body a je to rok 2005. Skladba se okamžitě dostává do playlistů evropských, ale i amerických klubů. Je postavená na jednoduchém vokále, silné rytmice a typickém funky house groove. Mimochodem, Tom Novy měl vlastní pořad na MTV Germany a několik let patřil mezi nejžádanější evropské houseové DJe. Tom Novy, Your Body. Millennium.

0: Love Fresh. Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Tak hele, slepice je partnerka kohouta nebo krocana?
2: Krocana.
3: K čemu slouží nůžky?
2: K vrtání v nose.
1: Výborně, čím se živí věštkyně?
2: Rýží.
3: Na které části? Na které části těla nosíme kšiltovku?
2: Na noze.
1: Jaké i napíšu ve slově opium?
2: Tvrdé.
3: Co je méně? 3 plus 2 nebo 2x3? 2x3.
2: Super.
1: Výborně. Má dneska svátek Adam, ano nebo ne?
2: Ano.
3: V jakém měsíci probíhá pálení čarodějnic?
2: Po celý rok.
1: Ježišmoni, to by se to blíží už vlastně.
3: Pokoj, jo,
1: kolik je písmeno A, nebo kolikrát je písmeno A ve slově anakonda?
2: 43krát.
3: A doplň nám, prosím tě, všude, dobře, doma.
2: Se nespí.
1: Doma se nespí, výborně!
3: Co se žije, že jo?
1: To bylo nádherný, teď výborně, tak jako teda musím říct, že to byl fičák, jako.
2: Jo, jsem trénoval.
1: Ty si, na kom trénuješ tak nejčastěji? Komu lžeš nejčastěji? Ale na počkej, Říku, a...
3: A co si tak říkáš?
1: No...
3: A člověče, dneska ti to ale sekne ty svaly tady.
1: A teda, a ty nemá žádné břicho, nádherný chlap.
3: Ale ta po tobě jede.
0: Best of Fresh.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kamo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
8: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října Gong Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

Novinky na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Britská Enly zazářila v roce 1999 se songem Two Times, který ale celý vznikl v Itálii. Pak přišlo ještě Voices, což u nás v Česku v té době byla taky veleúspěšná písnička. A poté už de facto nic. Ale to se tak občas pop music stává, že jo?
2: Alešův Old School.

0: School. Na Fresh Radio. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.

0: s Honzou Foltýnem.
1: Tech Talk.
2: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh.
1: Fresh Radio.
2: No jo, dobré
1: a téma
2: ráno.
1: Pivo.
2: A téma pivo. To
1: takhle
2: je
1: po ránu už pivo.
2: To je krásné téma náhodou. Jako je to téma, které nás vystihuje, Češi,
1: no, hlavně
2: Čechy.
1: Je to téma, které vás spojuje, teda ve
2: no,
1: velkém chlapi.
2: Děkujeme za vaše hlasové zprávy. Dobré, dobré.
1: Třeba tuhle.
3: Plzeň, jo, Honzíku. Víš o tom, že ten náš Bůh, který má sochu na Radhošťu, to všechno vidí
1: aha,
3: a sleduje.
1: Aha.
3: Ne, naštví ho.
1: Aha, tady mluví zkušenosti.
2: Takhle, podívejte, abych vám to jako vysvětlil. Já, nebo jinak, jak, takhle, jo. Jak, no, počkejte.
1: Vysvětluj.
2: Takhle, já se nemám proč obhajovat. Jo.
1: To bylo rychle, co jsem nečekala, že tak rychle uzavřeme. Best of Fresh.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: TechTok.
7: TechTok.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Bledé nejčerstvější muzike. Let's go.

0: Ajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Anielik môj, som fresh, tak buď tiež.

Dobré odpoledne, dnes podruhé živě ve vysílání Fresh Rádia. Tentokrát jsme se přesunuli na městský stadion v Ostravě Vítkovicích, kde už v 15 hodin vypukne to, na co se celá Ostrava a okolí a vůbec všichni fandové českého fotbalu těšili od samotného jara. Beznadějně vyprodaný zápas, ten poslední oficiální rozlučkový Milana Baroše vypukne, no a my jako správní Ostraváci nemůžeme u toho chybět. Jsme tady s naší T1, živě taky mixuje ve fanzóně Marek Urbanec. Tak klidně nás přijďte pozdravit, klidně nám třeba pojďte do studia, můžeme si pokecat. Věřte, že taky tady budeme mít spoustu hostů. Povykládáme si o tom, co se bude odehrávat dneska na stadionu. No a k tomu samozřejmě Fresh Music.

ale mezi váma je ještě asi zhruba 200 lidí, kteří nemají vyfocenou fotku s Milanem Barošem. Protože Milan se musí chystat na zápas, tak máte na to asi posledních 15 minut.

0: tady ve fanzóně, kteří už se těšíte na poslední zápas Milana Baroše. Zdravíme taky všechny ty, kteří poslouchají živě naše vysílání Fresh Radio v éteru. Pokud jste při cestě na stadion, tak vůbec nečekejte, tady už to žije. Dobré jídlo, dobré pití, dobrá zábrava, dobrá hudba, Marek Urbanec, Live in the Mix. Tak co, rozjedeme to tady dneska na Milanovi?
1: Jo, zatím
0: jenom dva, jako.
1: Ale jo, vypadá to zatím příjemně, já si myslím, že tady už to jede od 11:30, kdy tady lidi klepali na bránu, prosím vás, pusťte nás dovnitř. My máme hlad, protože tady kolem dokola je tolik dobrého jídla a pití, až je to neuvěřitelné.
0: Zápas odstartuje úderem 15. hodiny, takové překvapení, o kterém možná všichni dobře víte, je to, že Milan nastoupí za oba celky, to znamená, bude hrát za Baník a Výběr světa a taky za českou reprezentaci, takovou tu kopii toho nejslavnějšího roku 2004. Mimochodem, včera na tiskové konferenci k tomuto utkání se dostavily do světa informací dvě zásadní věci. Ta jedna je ta, že 28. října začnou být vydávány speciální poštovní známky s Milanem. My ani nevíme dohromady, jaká série jich bude, takže pro sběratele určitě dobrá informace. No a ta druhá, ta je hlavně tady pro vás fanoušky, protože dneska, tady na tom posledním utkání Milana Baroše, bude taky posledních několik a zásadních záběrů z dokumentárního filmu Srdcař Milan, který se připravuje a bude v kinech od příštího ledna. Tak doufám, že dneska budete pořádně fandit!

No a že jsme tady taky nepřijeli s prázdnou, tak pokud si všímáte našich alegorických autíček a mobilního studia, tak máme na nich spoustu klíčenek na kapotě toho žlutého brouka. Kdo chce nějaký dárek, památku od Fresh Radia, tak si pojďte vzít. Ještě jich několik máme.

Předpokládám, že teď se asi všichni posluchači Fresh Radia jakože diví, co to hrajeme. Ale jelikož vysíláme z městského stadionu v Ostravě, kdy Milan Baroš odehraje svůj poslední zápas, tak prostě tohle to zaznít musí. Hezké odpoledne vám všem! V neděli v pět...

Ruda z Ostravy a taky Martina Partlová. No a když jsme u těchto ostravských písniček, tak já mám připravenou jednu takovou, která tady zní, doufám, že nejčastěji, a doufám, že budete zpívat všichni.

asi si musíte říkat ve vysílání, co se to dneska děje s Fresh Rádiem, protože tohle to ve standardním playlistu rozhodně nemáme. Vysíláme živě z posledního utkání, posledního rozlučkového zápasu Milana Baroše na městském stadionu v Ostravě. Bazali zatím ještě ne, ale všichni ti, co fandí fotbalu nebo vůbec, co žijí v Ostravě okolí, tak ví, že je projekt, který je podepsán mezinárodními architekty a má snad ze všech stran zelenou a jmenuje se Nové Bazily. My držíme palce, aby byl taky, tak možná si tuhle tu hymnu, kterou jste slyšeli před chvílí všech baníkovců, zase za pár let zaspíváme odtamtud. Jsme ve fanzóně, ti, kteří míříte na stadion, tak se klidně za námi zastavte. Moc rádi vás tady přivítáme a myslím si, že úderem 14. hodiny taky budeme mít v našem mobilním studiu spoustu hostů, kteří například, a už vám to mohu i prozradit, budou předávat nějaké speciální dary, na které se nezapomíná Milanu Barošovi. Budeme mít taky tady zástupce města, kraje, kteří se podílejí na tom, co vlastně může baník předvádět, protože bez města by to taky nešlo. No, poslouchejte, dozvíte se spoustu informací a pikošek a taky rozhodně přivítáme někoho, který je částečně zodpovědný za to, že Milan Baroš bude mít svůj nový dokumentární film. Ten vstoupí do kin po novém roce a tuším, že úplně ta první premiéra nebude nikde jiné než v Ostravě.

Právě jste mohli slyšet mého kolegu Marka Urbance, který živě hraje ve fanzóně městského stadionu v Ostravě Vítkovicích, kde dnes

probíhá poslední zápas Milana Baroše. Mimochodem, bude tady sestava jednoho týmu legendární české reprezentace okolo roku 2004, toho týmu a těch osobností, které znáte. Všude možně se dají najít také aktuální soupisky. Možná si i projdeme osobně, ale ta informace je jasná. Ten český nároďák právě dorazil. Zvedla se tady obrovská vlna, žije to tady, je to naprosto geniální a my se těšíme, že dorazíte tady do toho předzápasového fanzón kotle a rozjede to s námi. Buďte fresh!

Jestli dneska někomu říká něco jméno Milan Baroš, tak to je asi nejhloupější otázka dne. Doufám, že se těšíte na dnešní rozlučkový zápas téhleté ostravské legendy. Zdravíme všechny posluchače Fresh Rádia do éteru a zdravíme taky tady do fanzóny Ostravy Vítkovicích na městském stadionu. Ahoj! A nikdo nic. Víte co, vůbec to nevadí, my hlavně v tenhle ten okamžik máme další várku dárků pro vás všechny, kteří jste dorazili, protože máme tady několik tisíc klíčenek Fresh Rádia. Pokud vidíte naše alegorické vozítka, tak utíkejte k nám a vyberte si jednu klíčenku i pro sebe. No a v tenhle ten okamžik pokračuje Marek Urbanec in the mix. Marku, pozdrav!

0: Ahoj Ostravo, ahoj taky všem posluchačům Fresh Radia, kterým živě hrajeme tady z fanzóny do éteru, z fanzóny městského stadionu Ostravy Vítkovicí, kde dnes proběhne ten poslední oficiální rozlučkový zápas Milana Baroše.
1: A víte, co je úplně největší pecka? Milan Baroš bude hrát za oba dva týmy.
0: To znamená za českou reprezentaci, za ten výběr, který se podílel na tom legendárním Euro 2004 plus minus pár let. No a taky za Baník a Svět nastoupí taky se svou rodinou, se svými syny, se svým bratrem v týmu.
1: Já jsem si všimnul, že tam těch Barošů je nějak moc, jestli se nepletu i s Milanem 4.
0: No ale my jsme se tady s Markem a vůbec s celým organizačním týmem tohoto dnešního mače, který je beznadějně vyprodán od jara, chtěli s vámi natrénovat jednu záležitost, protože znáte to, čtou se soupisky. A teď dávejte všichni pozor, jo. Co uděláte, když hlasatel bude oznamovat hlavní hvězdu dnešního dne a zakřičí Milan a vy? Milan!
1: Baroš!
0: Dobře vy.

Stále vysíláme živě do éteru Fresh Radio a taky v rámci fanzóny tady na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. No a já si nemůžu pomoct, Marek Urbanec, Live in the Mix, a tohle je snad za mě ta nejslavnější fotbalová věc konce 20. století. Co říkáte?

A když se nám blíží to utkání, tak je třeba tu fotbalovou náladu i v éteru, i tady ve fanzóně nakopnout na 1000000%.

Jesličky, paráda, šíto na bránu. Víte je Pražáky, hamba Sparta. Jaký saky, paky, vole, sedm baránů. Stojím v dávech

0: Takže přátelé, kdo ještě nemáte klíčenku, máme tady další várku klíčenek u našich žlutých autíček. Pojďte, stavte se a vemte si, je to zadará.
1: Míš jako zanakáňák, být tebou tak nežvaním a radši mažu. Jinak se neubráním, pak ti ukážu. V neděli po fotbale, kdo ubí, ten ubí. Hej, vrchní seš po...

0: Jarek Nohavica, jeho fotbal, výborná věc, no ale my jsme tady úplně kvůli jinému pánovi a to je Milan Baroš.
1: Tak, říkám, uteklo to strašně rychle. Si pamatuju poprvé, jak jsem tady na Bazali chřídal Peťu Samce v 98. a dneska je to 22 let od toho momentu a za tu dobu se stala spousta jakoby věcí v té mojí kariéře.
2: Poslouchejte, synci, i ty kamaráde starý, až narodím se znova,

0: Baroš se skvěle prosmíkl, Milan Baroš, jo. Vedeme 2-0.
1: Krásná akce.
2: Milan Baroš var, Aydın. Aydın sokuluyor kaleye doğru. Milan Baroš, Milan, Jarlik.

už za necelou hodinu to vypukne. Poslední oficiální zápas Milana Baroše a jeho rozloučení s obrovskou kariérou. Těšíte se na to, Ostravo? Doufám, že ano. Všichni ti, co míří tady na stadion a poslouchají nás o éteru Fresh Radio, máte se na co těšit. Útroby na areál tohoto opevnění, kde prozatím hraje Baník, který, protože všichni mluví o tom úžasném projektu Nový Bazal, je dneska sold out, takzvaný plný dům.

0: Stále živě, stále z areálu městského stadionu v Ostravě Vítkovicích a dnes s prvním vzácným hostem tady v éteru Fresh Rádia. Vítám starostu Slezské Ostravy Richarda Vreše. Dobré odpoledne, Richarde.
1: Dobré odpoledne.
0: Dneska je to taková, řekl bych, ikonická záležitost, tedy sice ne přímo na Slezské, ale pro osobnost, která Slezské Ostravě minimálně vybojovala několik bodů v době, kdy za ní hrála. Poslední zápas Milana Baroše. Co to pro vás takhle znamená jako pro Ostraváka a pro fandu fotbalu?
1: Tak je to určitě důležitá událost nejenom pro fanoušky fotbalu. Myslím si, že se sluší a patří s každou takovou osobností, kterou máme, a nejenom ve fotbale, ale ve všech sportech náležitě rozloučit. Já jsem vlastně rád, že se nakonec Bary rozhodl, že uskuteční vlastně tenhle ten poslední zápas a že tady i přiveze vlastně zajímavé hráče, kteří s Ostravou nejsou spojeni, ale udělá i tuto krásnou benefiční exhibici.
0: Benefiční exhibice to bude, protože část výtěžku půjde zrovna na akademii fotbalu a tak dále a tak dále. Včera jsme se na tiskové konferenci dozvěděli zajímavé věci. Například to, že dneska tady bude finále natáčení dokumentu o Milanovi. Milan byl tak skromný, že vlastně říkal, že původně to nechtěl, ale že naopak jeho do toho dotlačila rodina. Co myslíte, co tam tak zajímavého o něm bude všechno?
1: Tak já jsem na to samozřejmě zvědavý, protože samozřejmě on si prošel životě mnohým. Myslím si, že i jeho rodina je vlastně velmi zajímavá, protože jsou to fotbalisti každým coulem. Dneska vlastně si s ním zahrajou jak jeho synové, tak jeho bratr, takže já se na to moc těším a myslím si, že i ten dokument vlastně může být zajímavý. A jsem rád, že můžu být součástí toho, že budu vlastně v jeho závěru tvořit jakousi kulisu, že právě jsem pochopil, že ten dnešní zápas má zakončit tenhle ten snímek.
0: Na to přejdeme za chvíli, to bude takový bombonek našeho rozhovoru. Ale krom toho, ta druhá věc je, že Milan bude od 28. října na omezené edici známek, poštovních známek, takže sběratelé, máte se na co těšit. My jsme o tom včera exkluzivně informovali jako první médium v éteru. Byli jsme na tiskové konferenci a přišel nám velmi zajímavý dotaz a celkem nás pobavil. Přišel nám dotaz od posluchačky, co Milan říká na to, že si ho konečně budeme moci olíznout. Takže gratulujeme k tomuhle. Co myslíte, jako, jak taková známka Milana Baroše bude do budoucna? Jako, bude to artikl? Koupíte si taky nějakou do sbírky?
1: Tak když jsem viděl, jaký je zájem o 5000 v České národní bance a jak je lidé sbírali, tak si myslím, že známka s Milanem Barošem to bude možná velmi jednocenný sběratelský artikl.
0: Ještě než přejdu k tomu gro dnešního dne, tak je to takové fotbalové odpoledne. Ostravou hýbe jedno legendární téma. Možná, že ne celou, ale minimálně těch 15 000 lidí, co tady dneska je, tak je to zajímá. Vy jste starosta Slezské Ostravy, jste jeden z těch, kteří stojí a stáli za zrodem té myšlenky a nápadu vrátit Baník na Bazalek. Co na to říkáte vy, jak se na to stavíte? Myslíte si, že to všechno bude, nebo jak to vnímáte?
1: Tak Baník na Slezsku určitě patří, ostatně jmenoval se kdysi SK Slezska a ty kořeny opravdu se Slezskou jsou velmi spojeny. Mě je trošku líto, že vlastně ten Baník nemůže dneska odehrát ten zápas právě na Bazalech, protože si myslím, že by to tam mělo úplně jinou atmosféru, ale samozřejmě stadion se připravuje a já věřím, že v dohledu několika let se začne stavět a že opravdu Baník se na Slezsku do svého stadionu vrátí.
0: Držíme palce v tom, ať se vám podaří všechno kolem toho zařídit. Rozhodně vám tu roli vůbec nezávidím jako jednoho z toho širokého týmu lidí, kteří stojí za tou myšlenkou. No a teď to gro toho dnešního dne. Vy jste tady, a já to nebudu říkat, to nechám přímo na vás, abyste právě Milanovi předal dvě speciální věci. Tak řekneme to vlastně takhle premiérově do éteru. Co to bude a proč vlastně?
1: Tak my samozřejmě chceme, aby i Bary si odnesl z toho dnešního zápasu něco na památku, protože si to my určitě budeme pamatovat, ale chceme, aby on si to taky sem tam připomněl, takže dostane od nás dva takové dárky. Prvním tím dárkem tak je hornický kahan s popisem tedy toho dnešního zápasu.
0: To je symbolický dar.
1: Je to symbolický dar, je to kahan, který máme z dolu Michal, tedy z revíru, kde vlastně pracovali havíři, kteří založili kdysi ten Baník, takže si myslím, že to je i takové symbolické, že vlastně od nás baníkovců, kteří opravdu jsou spojení s tím revírem, tak dostane tento symbolický dárek.
0: Dovolím se do toho skočit pro ty starší legendární, třeba co znají to SK Slezska, tak to je bývalý důl Petr Cingr, že jo?
1: Přesně tak, ano. Michal. Ano, je to tak. A druhý dárek, který dostane, protože Milan samozřejmě není občanem Ostravy, ani Slezské Ostravy, tak symbolicky, aby věděl, věděl, že pro nás je vlastně jedním z nás, tak dostane symbolický klíč od Slezské Ostravy, tak aby věděl, že i u nás je vždycky doma.
0: Charde, moc vám děkuji za dnešní návštěvu a ještě poslední otázka. Bavíme se tady o mega hvězdě, která byla ve svém začátku nejvíce známa díky Baníku Ostrava. Procestoval celý svět v Euro 2004, nám udělal taky výborné jméno. A co myslíte, zrodí se nějaká taková hvězda ještě v Ostravě?
1: Tak já si myslím, že těch šikovných hráčů máme v Ostravě celou řadu. Myslím si, že to vidíme, že se dostávají i do jiných evropských klubů a že tam dokonce dávají góly, takže já bych si jenom přál, abychom si je udrželi i tady a aby dávali ty góly i za Baník.
0: Přejme to tedy i Baníku. Díky za rozhovor, užijte si dnešní zápas a doufám, že teda Milan bude z dárků nadšen. Ví o tom vůbec přesně, co dostane, nebo je to tajemství?
1: Myslím si, že ne, že o tom neví.
0: Takže překvápko. Tak buďte dneska takový Santa Claus převlečený, no a ať všechno klape tak, jak mám. Díky.
1: Moc děkuji, hezký den vám i posluchačům.

0: před začátkem slavného toho utkání. Jak slyšíte, nálada v našem mobilním studiu je naprosto geniální, protože nám se podařilo odkytit dalšího veleváženého hosta. Chtěl jsem říct distingovaného, ale dneska je tady zábava. Bavíme se všichni. Je tady krom zástupců města a Slezské Ostravy taky jeden ze zástupců kraje. Sice Petr Harvánek má spíše na starosti kulturu, ale samozřejmě kultura a sport jde ruka v ruce, že jo, Petře? Tak proč jste dneska přišel? Proč jste dneska přišel tady jakoby na Vítkovice?
1: Já položím to, na čem se tady smějeme, že?
0: Ano, ano.
1: Jsme se tady bavili. Je tady dneska ten Jágr?
0: Ne, ten je možná 200 metrů vedle v té namražené hale.
1: A teď vážně, proč jsem tady přišel, protože Milan Bároš to je neskutečný patriot, jo, jako to, co dokázal za svoji kariéru, si myslím, že si zaslouží obrovské pukrle a klobouk dolů, a ono to bylo vidět, jak se prodávaly lístky za 30 hodin vyprodané, takže tam je to znát, že ty lidi si ho váží, považujou a velice se na dnešek těšili.
0: Nevím, jestli jste se potkali, starosta Slezské Ostravy, zatím je to tajemství pro Milana, ale Petr Duchreše rádia už to všichni ví, bude předávat o poločase Milanovi oficiální klíč od Slezské Ostravy a taky památný pozlacený kahan s jeho jménem a datem dnešního dne, který fungoval kdysi na dole Michal alias Petr Cinger. Co třeba jako pro kraj znamená takový sportovec? Je to nějaká vizitka? Dá se na tom postavit i promo určité?
1: 100% o víc takových Barošů, jak se říká. Nicméně za mě je to osobnost samozřejmě nejenom Ostravy. Je to osobnost kraje, je to osobnost České republiky a myslím si, že i ve světě má svoje jméno. Když se podíváme a vrátíme se Euro 2-0-4, jo, nejlepší střelec.
0: A ne, dneska ten tým tady bude, že jo?
1: A kdyby jsme neprohráli 0-1 v semifinále, jsme to mohli dotáhnout do finále, takže já si myslím, že to jsou věci, na které se nedá zapomenout.
0: Jedna možná pro Ostraváky a fandy fotbalu příjemná otázka, projekt, kterým se žije, politicky možná lehce ožehavé, ale zeptám se na té osobní rovině, projekt nových bazalů. Je to přece jenom pro člověka, který žije tady na Ostravsku a v kraji, něco, co ho chytne za srdce? Jak to vnímáte?
1: Já osobně jako člen zastupitelstva jsem tady ty věci podporoval. Jo? Jediné, co jsem řešil, samozřejmě, jakým způsobem tam bude financování.
0: Finance,
1: a doprava, jo? Protože ono teď se říká, že se postavilo parkování u zoo, nicméně přeci ta bezpečnostní situace na té Slezské z té strany na Bazali je taková ožehavější. Takže to jsou věci, které je potřeba dořešit, nicméně určitě podporuju Bazali.
0: To srdíčko takové. Prostě tam, tam musí
1: to
0: být.
1: Tam je, to tam je.
0: Tak doufám, že třeba, to byla jedna z otázek včera na Milana, kdyby se to podařilo v nějakých, dejme tomu, 5, možná 10 letech stihnout, tak jsme mu položili otázku, jestli teda by ještě udělal tu výjimku, že by tohle nebyl ten poslední zápas, ale jestli by tam třeba si naťukl ten první. Milan se začal jako hodně smát a říkal jako, uvidíme, jestli ještě budu chodit.
1: Já si myslím, že to zvládne, ale uvidíme po dnešku, jak dlouho to bude rozdychávat. Takže.
0: Petře, díky moc, že i vy jste dorazil, že i kraj podporuje sportovce. No a možná třeba se zase potkáme už na těch nových bazovek.
1: Budu se těšit.
0: Díky
1: moc. Hezký den všem.

ve Vítkovicích je zaplněná až po okraj. Doufám, že něco dobrého k snědku i k pití vás tady zatím uspokojuje a že už se těšíte na to utkání roku, které tady bezesporu proběhne dneska, protože rozloučení kariéry legendárního Milana Baroše připadlo právě na dnešní den. My jako Fresh Radio vám tady děláme hudební kulisu, za pár okamžiků rozdáme dalších pár posledních klíčenek, no a doufejme, že vy se tady pořádně naladíte na to, aby, když uslyšíte od hlasatele slovo Milan, jste zakřičeli! Baroš! No jasně.

0: Stále vysíláme živě z městského stadionu v Ostravě Vítkovicích. Máme zhruba půl třetí odpoledne, datum je 26. září, proč to opakuji, protože zrovna dnes v roce 2026 oficiálně ukončí svou bohatou kariéru posledním zápasem Milan Baroš. A já si tady postupně odchytávám ve fanzóně osobnosti z kraje, z Moravskoslezského, z Ostravy. Už jsme tady měli i starostu Slezské, který bude předávat klíč ke Slezské Milanovi. A mám tady taky člověka, který, když jsme dneska ve Vítkovicích, tak dlouhou dobu působil v Dolních Vítkovicích. Já mám tady Martina Lindovského a on je z té druhé strany popularity dvou nejpopulárnějších sportů v České republice, protože Martin teďkom působí v Jihlavě, je tam hlavním manažerem, bych řekl, té jedné z nejpěknějších a nejnovějších a nejmodernějších, řekněme multifunkčních, ale hlavně hokejových hal, Horácké aréně. Martine, co ty tady na fotbale?
1: Mě si teda překvapil tím, že si to tak hezky představil. Ano, a tu Horáckou arénu, co ty tady na fotbale, no já jsem pořád Ostravák a hlavně Baníkovec. A když se loučí Milan Baroš, tak rozhodně nemůžu chybět.
0: Vím to, já jsem se takhle zeptal, ale potřeboval jsem tě taky odchodit, protože ten projekt Horácké arény nás tady Ostravany zajímá, protože nové bazely, to je téma, o kterém se hovoří hodně, ale taky se před dvěma lety otevřel v Ostravě právě, řekněme, hokejový projekt, protože Palác kultury a sportu, dnešní Mustang Arena, už má taky nějaké roky, i když byl dvakrát rekonstruován, moc už nesplňuje ty mezinárodní kritéria. Když tady bylo poslední mistrovství světa v hokeji, tak organizátoři zavřeli všechny oči, aby to jako bezpečnostně prošlo. No a uvažuje se o tom, že by se hala znovu rekonstruovala a jsou tady dvě varianty. Buď se zrekonstruuje na hokej, a nebo ta druhá varianta, že se právě v blízkém sousedství tady městského stadionu postaví hala, která bude pro zápasy, menší pro zápasy a ještě jedna tréninková. Jak to vidíš ty? Co by si přál třeba tady ostravskému nebo moravskoslezskému kraji a hokej? Jak to vidíš ty? Jak to vnímáš jako třeba takhle z pohledu manažera jedné moderní haly?
1: Ostrava je dost velká na to, že si zaslouží dvě haly. Jednu, která by rozhodně fungovala jen pro kulturu a společenské akce, a druhou, která by mohla fungovat jen pro hokej. Dneska z pohledu manažera, jak si říkal, opravdu vnímám, že ledových ploch pro rozvoj hokejového sportu, pro rozvoj mládeže hokejové, těch je opravdu málo. A kor ve velkých městech jako je Ostrava rozhodně v České republice, je potřeba těch ledových ploch víc a víc a na té špičkové úrovni, takže určitě by se uživila a určitě by se uživila i ta naproti jen tou kulturou a společenskými akcemi.
0: Jistě. A mobilní kluziště se dá vybudovat za 2 dny, že jo? Když bude nějaký velký turnaj. Mimochodem, to byla jenom taková odbočka, protože mě to napadlo přesně tahle ta otázka, když jsem tě viděl v blízkém okolí. Samozřejmě jedna věc je přát si to, dopřát to tomu klubu, který to zaslouží, druhá věc je umět to zafinancovat, protože město má přece jenom jeden rozpočet a klub taky. Ale držme palce, uvidíme, kam se to vyvine. Ještě jedna dobrá informace třeba pro tu Horáckou arénu. Jihlava je uprostřed republiky, Milan teďkom žije hodně v okolí Prahy, i když cestuje, a on nám prozradil, že začal hrát hokej, takže kdybyste chtěli udělat nějakou exhibici, mám pro vás skvělý tip do Horácké arény. Díky za návštěvu!
1: Já díky.

0: Ještě jednou zas a znova krásné sobotní odpoledne. Vítejte na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, kde, já už bych řekl, za pár okamžiků začne možná úplně poslední zápas Milana Baroše. A to jak v dresu třeba Baníku, nebo třeba v dresu České republiky.
1: Ten Baník je Baník a světový tým. A my taky samozřejmě zdravíme všechny ty, kteří poslouchají živě Fresh Radio, protože vysíláme do éteru. Už jsme měli několik zajímavých rozhovorů, ale teď je ta správná chvíle pro všechny fanoušky, aby dorazili tady k nám k žlutým autíčkům, protože máme přichystánu poslední várku Fresh Radio klíčenek. Kdo ji chce, tak 3, 2, 1 teď může dojít k autíčkům a vzít si.
0: Samozřejmě je to všechno zadarmo, penízky si schovejte na jídlo a pivo. Bavte se, lidi!

0: Fresh Radio Ostrava 886 a 136 FM Třinec 106.5 FM.
1: A taky nás můžete poslouchat v České republice na DABu anebo prostřednictvím apky a tak dále a tak dále. Ovšem dneska naše živé vysílání, tedy to odpolední, patří Ostravě, Vítkovicím, Slezské Ostravě anebo vůbec celému Moravskoslezskému kraji, víte co, možná celé České republice, protože jméno, které je věnován dnešní den, Milan Baroš, je spjato nejenom s Ostravou, nejenom s Moravskoslezským krajem, ale i s českou reprezentací. Oficiální rozloučení a konec kariéry téhleté persony začne za nějakých 21 minutek a my jsme od 12 hodin tady součástí fanzóny, bavíme lidi, vítáme vzácné hosty. Měli jsme už tady z řad politiků, z řad sportovních osobností a máme tady dalšího člověka, který je s Ostravou spjat více než dost, s fotbalem asi taky. Máme tady Aleše Boháče, starostu jedné městské části a zeptám se schválně, jestli v té vaší městské části neroste takový Milan Baroš třeba nový.
2: Pěkný den vám i vašim divákům, tak já doufám, že ano, ale musím prozradit, že u nás momentálně teďka probíhá rekonstrukce 3 hřišť a na těchto hřištích hrajou ženy. To znamená
1: od maličkých
2: dorostenců a hrajou tam ženy, takže u nás, pokud by takový talent tam byl, tak bude dívčí.
1: Takže Ravenci mají 3 hřiště, co mají netuším?
2: Budou mít teďka 3 hřiště, je tam velké travnaté hřiště přímo u Lučiny a protože nikde ženy nebyly doma a DT je tam skončilo, tak Baník trénuje u nás a má tam všechny ženy, dorostenky a holky, takže opravdu si myslím, že nový talent, ale v ženské podobě.
1: Pane starosto, umíte si vybrat, koho podporovat ve sportu? Děláte to velmi dobře. Co vy a Milan Baroš? Vzpomínáte si na jeho začátky? Myslíte si, že má šanci Baník jako jeden z klubů, který opravdu jakoby ty mládežnické talenty dostal do světa, někoho zase vychovat?
2: Já si myslím, že Baník tu možnost má, protože Baník na našem území má opravdu strašně velké množství hřišť a má hodně dětí v mládeži. A to je na tomto krásné, že sice chodíme všichni na ten vrcholový fotbal, ale nezapomíná se na ty děti a na ty dorostence. Takže takhle vlastně vznikají.
1: Možná budu dneska jako kolovrátek, ale prostě k tomu dnešnímu dni se to hodí. Zatím tady panuje 100% shoda, už asi tušíte, kam mířím.
2: Nové bazaly.
1: No jasně, je to tak, protože tam se Milan přece jenom stal tím slavným Milanem. Jak to vnímáte vy osobně jako Ostravák? Patří to tam, ten fotbal?
2: Tak jak se říká, ten jeho... V roce 2023 ten nástup do toho Baníku opravdu na těch bazalech a my jsme, a já vím, že to je možná blbé, ale patří se mezi jenom dvě politické strany, které už v těchto volbách vlastně říkali, že Baník patří zpátky na bazaly. Podle nás je to místo, které je kulturní, které tam prostě ten Baník patří a je to městský stadion a z toho vyplývá, že ho vlastně podporujeme. Je opravdu důležité najít tu matematiku a tu ekonomiku, aby ten stadion mohl fungovat a měl budoucnost, aby nezatížil i ty, kteří se s tomu fotbalu nefandí, ale tam je to pro nás zajímavé místo, dominantou a opravdu tam patří.
1: Z našeho pohledu si myslím, že jediná sportovní dominanta vůbec kulturní je tady blízký Palác kultury a sportu, dneska Mustang Arena, ale nebudeme si nalhávat, taky ty nejslavnější dny už jako možná odzvonili, přece jenom je tady s námi téměř 50 let, tak tu dominantu by se to nějakou zasloužilo, ta Ostrava, že jo? A multifunkčnost samozřejmě.
2: Já jsem ve vedení města v roce právě 2010-2012, kdy se budovala i tady tato hala a tady tenhle fotbalový stadion, který ale jsme věděli, že bude atletický a nebude jenom pro ten fotbal a vnímám i tu výtku právě toho oválu a toho, že to není ta úroveň toho fotbalu, který by si zasloužil a myslím si, že ty bazaly by zase i to Slezsko pozvedlo a vzhledem tomu, že já patřím z těch starostů, který je za tou řekou, tak opravdu ho chceme k nám.
1: A ono vždycky ty bazaly měly přece jenom pověst nějaké té pevnosti a možná nějaká ta magičnost v tom je. Tak tohle téma, abych byl úplně upřímný, všichni jste se shodli na tom stejném, že ano, Baník si to zaslouží, zaslouží si i body. Co byste přál Baníku do letošní sezóny, protože zase se jim nějak extra nedaří. Děláme nějaké zaklínadlo nebo něco?
2: Já jsem rád, že jsme se jakoby shodli, musím říct, že i se snažím tak jako náměstek pro životní prostředí, protože jsme v místě, které je podolované na to sehnat finance z důlní činnosti a vlastně z mezirezortní komise, takhle by se ty základy a ty pilíře, což je ten stadion má samozřejmě mocné základy, by se mohly zaplatit z ministerstva financí. Takže každý do toho chceme dát něco, aby opravdu to Ostravu nestálo tolik. A co bych jim popřál, tak samozřejmě návrat těm prvním příčkám a ať se daří, myslím si, že tam patří, ale opravdu prostě bohužel se jim nedaří.
1: Nedaří. Snad se to třeba dneska i tímhletím utkáním zlomí. Doufám, že budete pořádně fandit. No a ať se vám daří, pane starosto.
2: Já děkuji za pozvání k vám do rady a ať si to všichni užijou, co jsou tady na stadionu.
1: Tak jo.

0: neuvěřitelné, ale tahle ta tříhodinovka před zápasem uběhla jako voda. No a Fresh Radio se s vámi pomaličku loučí, ale určitě si nenechte ujít celý zápas. A na závěr musím pustit tu věc úplně ještě jednou, tu nejdůležitější. Ta je pro toho, kdo dneska hraje svůj poslední zápas.
1: Tak říkám, uteklo to strašně rychle. Si pamatuju poprvé, jak jsem tady na Bazalech střídal Peťu Samce v 98. a dneska je to 22 let od toho momentu a za tu dobu se stala spousta jakoby věcí v té mojí kariéře.
2: Poslouchejte, synci, i ty kamaráde starý, až narodím se znova,

0: Baroš se skvěle prosmíkl, Milan Baroš, jo. Vedeme 2-0.
1: Krásná akce.
2: Milan Baroš var, Aydın. Aydın sokuluyor, kaleye doğru. Milan Baroš, Milan, Jarlik.

0: přátelé, ještě jednou děkujeme. Zůstaňte věrní Fresh Radio našim frekvencím 886 136 106.5 FM. Užijte si zápas. Ahoj!
1: A takhle skončí i naše pání do Fresh Rádia pro všechny posluchače a přepojeme zpátky do studia a jdeme se věnovat tomu, co se tady bude odehrávat za pár minut na zeleném.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu. Zaručeně první

0: TechTalk. TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
1: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
0: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB Plus a v celém Česku. You can walk my

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Růžový sloň. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Fresh Radio.

0: to neposílám pozdě, protože jsem ještě něco řešil, ale taková další provokace. Co takhle zahrát Radek Ast 12? Ať má Honzík ještě větší radost. Plzeň je pořád lepší než tady ta ostravská věc. Máš pravdu.
1: Děkuju.
2: No, ale to je přesně ten případ, jo? Tam jako to není úplně jako song, který bychom mohli, ne?
1: Ne, to nemůžem. To nemůžem. Si myslím, že moc dobře vím, který to je a že je sprostý. Takže prosím vás, my máme alternativu. Pojďme si společně zabékat. Jukebox Fresh Radio. A naladit se na víkend. Toto je Jarošovský pivovar.
2: Bílá pěna.
1: Láhev orosená.

0: hlásí se Chlebičov, že dobré informace o pivu. Zítra jedu právě pro pivčo 30 litrů. Máma má dneska 70 a v sobotu bude party, tak alespoň vím, kolik budu platit díky oběma.
1: Teda ale musím říct, že Chlebouna jsem čekal, že bude jako víc
0: ne, toho. Ne, Chlebouna, Chlebičov se hlásí, ne Chlebouna.
1: Jota.
0: Jo, tady máme, to je prostě jako...
1: Tak to pozor.
0: Chlebičovský obvod.
1: Jo, no tak to se omlouvám. Martin by šel do 50 totiž. Best of

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Tech Talk.
7: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
8: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Millennium Lumiera Moskovského.
1: Belgický projekt Natural Born Grooves vydává nahrávku Candy on the Dance Floor, a to v roce 2004, kdy vocal house zažívá obrovský boom. Chytlavý refrén, pozitivní energie dělají z téhle skladby oblíbený track nejen v klubech, ale hlavně v rádích. Projekt Natural Born Grooves produkoval stejné tvůrčí zázemí, které stalo za řadou belgických hitů na přelomu tisíciletí. Tady je nahrávka Candy on the Dance Floor.
0: Millennium Lumíra Moskovského.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Best of Fresh.
1: Téma prodlouženého víkendu, protože konečně hurá UPA, je tady víkend, který nemá dva dny, ale tři dny, jo? Honza na to téma vymyslel dnešní Freshulínu. Připraven?
2: Připraven.
1: Výborně, tak tím pádem, on je připravená.
3: Připravená.
1: Se postavila na to výborně.
3: A pojďme, na něho vidím, no, plný krásek.
1: On je malý, on je malý.
0: Frešovka. Honzi kuchaře.
2: Tak se dívám, co nás čeká o víkendu. Ten kulturně nabitý, ale já zase na svatbu jedu. Tak třeba na Landek můžete do takého challenge vyrazit. A celou rodinu se tak fajně pobavit. Pro fotbalisty zas taká unikátnost, bo Baroš končí, už konečně se řek dost. Po cestě nezapomeňte sledovat billboardy, také fajné pisky, vše možné sliby, no prostě volby. Kdybyste chtěli zapomenout a měli jste politiky z plyny, na hradě poteče víno, ráno z těch pisků zbydum jen stíny. Mají tam také fajné vinobraní, tak užijte se víkend, klidně na opily. A kdybyste náhodou v neděli přebrali, tak v pondělí vás svatý Václav zachrání.
0: Honzi kuchaře. Best of Fresh.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: TechTok. TechTok. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. TechTok.
5: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Fresh.
1: Marku, soucítím s tebou. Moje přítelkyně čistila savem pračku, ale nepustila ji na prázdno. Potom, co ji vyčistila, ale hodila tam taky věci na prání. Jo, tak jsem přišel o několik triček, ponožek a trenýrek. Téměř všechno bylo dvakrát až třikrát nošené, takže celkem nové. Takže pokud ji čistíš, jedenkrát vyprát se savem, pak na prázdno celý dlouhý cyklus a teprve pak prádlo. Jenže já ji nečistil. Já jsem tam dal to prádlo a chtěl jsem to podpořit tím savem, protože to je savo na praní. Zapnu tu pračku, odjedu do rádia a za 2 hodiny SMS-ka, krásná sprostá slova, která tady ani nemůžeme říci nahlas. Co jsi dělal s tím prádlem? A víš, co je úplně největší průšvih?
2: Nevím, průšvih sám o sobě.
1: Nejdřív máma seřvala tátu a ten se bránil, však černé prádlo tam dával Marek. Jo? Takže první tu instanci toho vsteku schytal fotr.
2: Ale to je úplně v pořádku.
1: Tato sorry jako. Best of Fresh.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův
1: Old School. Elvis Aaron Presley sice zemřel ve 42 letech, ale pořád je nejprodávanějším solo umělcem všech dob a ta čísla už asi nikdy nikdo nepřekoná, i když never say never, nikdy neříkej nikdy. Nedostižných 600 milionů alb, možná nějaká grandiozní Ariana časem dá. Aha. Dáme dnes jeho oficiální remix Elvise, tedy GXL z roku 2002. Little Less Conversation.
2: Alešův Old School. Na Fresh.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino stegosaura!
7: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
12: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
13: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
14: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
15: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Love Fresh.
1: No Maro, někteří to sportování ti úplně nevěří, ti naši posluchači.
2: Ne, tak jako úplně normálně, tak jednou za měsíc, jo, bowling, pěkně v klidu, na pohodu. Počkej, akorát mě z toho bolí zadnice teďka levá, jak jsem dělal takové ty divné pohyby, které normálně neděláš, tak prostě je to jak po tetanovce, víš trošku.
1: Ty mi chci říct, že jsi jako hrál bowling.
2: No, hrál jsem bowling,
1: a
2: no.
1: A to považuješ za sport, jo? Jako naši posluchači nebyli daleko od pravdy, když tady psali, že...
2: No,
1: počkej.
2: Co psali?
1: Marek Spo, což je to? Krigling říznutý ležingem?
2: Ne, to byl krigling říznutý bowlingem.
0: Best of Fresh. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Tech Talk.
8: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace.

0: každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
1: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
6: Fresh Radio.

0: jako nevím, co pořád máte všichni proti tomu Brnu. Tady už chodí i vtípky na Brno. Za mě to tam teda trošku žije. Víc než u nás, popravdě i večer máš pocit, že jsi ve městě. Mm-hmm. Že tam je život.
1: Ale náš toaletní kamarád nám píše, že Ostrava umírá, že i v Olomouci, že už to víc žije, jako, než v Ostravě. Tak já nevím.
0: Mm-hmm, tak trošku bude mít možná pravdu, no. Mně se tam ale včera líbilo, bylo to pěkné, já jsem se teda vrátila až úplně v noci, někdy ve 2 ráno.
1: Taky mi přijde, že Ostrava je mrtvá. No jasně, tak protože už to tady je sám důchodce, nikdo nový tady nechce přijít, protože není důvod, no a tak to tady vypadá.
0: Hele, ale já si to jako úplně tak nemyslím. Myslím si jenom, že se nemluví o spoustě projektů, které tady mladí dělají. Právě zrovna včera, já jsem byla na takovém předávání cen Social Impact Awards, zkráceně SIA, a tam se podporovali mladé startupové projekty.
1: To znám, tu zpěvačku.
0: No právě to si někteří mohli taky myslet, že přišli na tenhle koncert, tak o tom to nebylo. Best of Trash.

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM. You got to

0: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
1: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Vladimíra Moskovského.
1: Rok 2001 přináší jeden z největších italských houseových hitů, a to díky projektu nazvanému DB Boulevard. Single se jmenuje Point of View a je to vůbec první taneční skladba, která se dostala na první místo oblíbeného žebříčku MTV Europe. Jemný vokál, funky groove a příjemná letní atmosféra, to jsou DB Boulevard, Point of View.
0: Millennium Lumíra Moskovského.

0: Best of Fresh.
1: Huser je partner slepice nebo husy?
2: Slepice.
3: K čemu slouží vidlička, Tome?
2: Na nahrazování omisky.
3: Dobře.
1: Výborně, čím se živí popelář?
2: Zedničí.
3: Na které části těla nosíme batoh?
2: Na hlavě.
3: Okay.
1: Jaké I napíšu ve slově dinosaurus?
2: Tvrdé skřížené.
3: Co je méně? Méně. 3 plus 1 nebo 1 krát 3? Co je méně?
2: 3 plus 1.
3: Super.
1: Výborně. Má dneska svátek Václav? Ano nebo ne?
2: Ano.
3: V jakém měsíci jsou Vánoce?
2: V lednu.
1: Kolik nohou má stůl?
2: Jednou.
3: A doplň, Tome, ani kuře zadarmo? Jak je to dál?
2: Nelítá.
1: Jano!
3: Může být. Je to tam.
1: Výborně. A Tomáš je ve

0: šaty, nějaký oblečení. Best of
1: Fresh. Fresh. Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
6: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: Selekci Soulful a Deep House Music vám živě ze studia mixuje Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. Groove. Selekci Soulful a Deep House Music vám živě ze studia mixuje Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse.

pohodový pondělní podvečer. Od mikrofonu vás zdraví Roman Chmiel, ale za mixážním pultem je dnes můj host DJ Kavae. Takže já nemíchám a dnes je to poslední pořad, proto kluci měli narážky, který bude digitálně, ale teď je vokálek.

Takže můžu asi něco říct, protože chcete vidět, o co jde. Dnes nemíchám já, ale Vae. A poprvé dnes z přehrávačů bez konzole, takže její premiéra. Každopádně skvělá muzika. Číslo jedna, Mr. Jules předělal Shade, Couldn't Love You More. A dvojka, Detroitizing, Jonathan Quash, Talking Walls, Kyle Se, Instrumental Mix. Protože Vae mi poskytla playlist, takže jsem tam vás budu informovat. A teď už muzika.

0: Dnes za mixem v Groove Y. Soulfreak, ale digitálně, protože tyhle věci ani nevyšly na vinylech zatím. Od dvojky do čtyřky. Sama Amerika. Trojka oblíbená Luis Vega a Sunshine. Kiko Navarro remix. A teď Carlos Bena a Leroy. Be the Change.
1: Imagine a world where we all respect each other, where we all care for each other, where we have each other's back.

Nezamixem VAE, já za mikrofonem a mám tady seznam skladeb. Má toho 24 kousků, ale já myslím, že se dopracujeme na nějaké 20 max. Uvidíme, jak to půjde. Jazzy House, skvělý. Kevin Olifant, to ani neznám. The One. Posloucháš Groove Live. Fresh Radio.

No, takže hudebně dnes má kopie, akorát samozřejmě digitálně. Ale skvělá muzika. Před chvíličkou Harley a Muscle a Don Tolman. He did it. Samozřejmě rukopis Kyle C. NDATL. New York, Detroit, Atlanta. No a teď Makes. See what we got. Posloucháš Groove. Živě. Překvapivě. Digitálně.

Tak se to tady užíváme ve studiu, parádní muzika, až jsem zapomněl číst playlist a hledal jsem sedmičku Duo Makes, jestli nevyšla ta věc na vinulu, a vyšla, takže si hned objednávám See What We Got. No a potom osmička byl James Kurt a Charisma, I Know You, Rocco Redable Remix. Před chvíličkou z Maďarska NWN a Seb Junior, Baby Baby, a teď Amerika, Stacy Kid, Who Yeah, Afro Mix. Posloucháš Groove 5 Hour.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ. Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Fresh Dance Party!

dobrý večer. Startujeme další díl našeho seriálu zvaného President's Party. Nějak mám dobrou náladu, nevím, čím to je. Dneska paradoxně jsem byl na hřbitově. Možná to dělá svoje. A asi mi ta dobrá nálada z toho hřbitova zůstala. Tak jedem. První novinka Able di Katarina. Taková pohodová vokálovka. Setting me free. Otevírá dnešní večer, tak dobrý večer, dobrou zábavu. Klidně se děje něco dobrého, já bohužel nemůžu, já jsem v práci, ale možná si dám, až přijdu domů.

Letos byl v Ostravě tenhle ten frajer a tohle je jeho reinovovaný nový kousek. Už je venku nějaký ten týden, možná i díl. A toto jsou nové verze. François Mercier remixoval slavného to dneska, Camel Feta. A single nazvaný So Good. Nevím, jestli je to až tak dobré, tedy So Good. Myslím si, že kola byla větší pecka. Ale ono nejde dělat po každé hit za hitem. To je nejtěžší udělat dobrý hit.

Je zvláštní, že prakticky máme po létě a teprve nějaké letní latinové novinky v taneční muzice byly, ale nic zásadního a dneska mám teď minimálně 3 nebo 4 latinové věci. Neříkám, každá z nich není, jak se říká, kulervoucí, ale jsou fajn. Tohle je první z té kategorie, ale jsou fajn. Projekt, který se říká Carlo. Muzika Infinita. Ale je to dobré, ne? Není to úplně top, jasně beru, ale je to dobré. Fred!

Dva takové relativně čerstvé hudební projekty, které vznikly před několika lety a oba se začínaly v té taneční oblasti zvané Jackin' House, tedy vykrádali staré zapomenuté hity, se dali teď dohromady a vytvořili společné dílo a samozřejmě pamětníci pamatují And the Beat Goes On. To je klasika 70. 80. Společné dílo Cheesecake Boys a druhého projektu Babes on the Run. Samozřejmě není to jejich, je to vypůjčené. A Crazy by se to podpořil ještě.

Tohle je spolupráce dvou Kanaďanů, jednoho světově známého, není člověk sledující hudbu, který by ho neznal, a druhého, který je tak jakože celkem známý v té oblasti house music. Ten méně slavný je Haters a ten velmi slavný je Deadmau5. Tihleti dva Kanaďané se potkali a vytvořili spolu single zvaný Science.

Jsou takové názvy songů, které když člověk čte jako novinku, tak se mu hned vybaví nějaký starý, jako v tomto případě Miami Vice. Tak jsem si říkal, že by někdo zase oklepal slavnou filmovou melodii vlastně sice amerického seriálu, ale českého hudebního autora Jana Hamra. Ne, tohle je jenom prostě název. Miami Vice tady v podání dneska velmi slavného Jamesa Hara, taky Mark Knight a DJ Pippi.

No, taky za chvilku strašidelné číslo, 25 let to bude. Od doby, kdy tenhle ten song, pravda, tady je trošku upravený text, ale vyšel jako tehdy jeden z mnoha singlů slavného afrického zpěváka zvaného Salif Keita, kterého do té doby v taneční Evropě nikdo neznal. Ale tím, že tehdy začínající DJ Martin Solveig udělal skvělý taneční remix, tím si otevřel dveře do velkého světa taneční hudby, tak tuhle verzi hráli všichni a hraje se dodnes. Ovšem tohle je nový song, udělaný z té původní verze. Melodie je jasná, intonace je jasná, jenom prostě změnili text, říkají si Food Losers, taky předělávají, co se dá. A přejmenovali, už to není Madan, ale je to Respect the Music. Okej, to respektuju.

možná bych dal takovou řečnickou otázku, kdo dneska věří na zázraky, jak se tady zpívá I Believe in Miracles. Samozřejmě slavná kultovka od legendárního Chakrit, když ona se správně jmenovala, jak to bylo, You Sexy Thing, mám pocit, byl ten oficiální název, byť se tomu říkalo I Believe in Miracles. Rok 1975 mimochodem. A toto je nová verze od, kde máme ten seznam, od Ghostmasters.

jsme ho dneska měli v novinkách ve dvojce společně s Deadmausem a teď jeho vlastní solový single od tedy Kanaďana zvaného Haters. On většinou dělá takovou líbivější, trošku melodičtější muziku, ale tohle je vyloženě kousek takový ponurejší, zvaný Go For It.

Lehce, jo, už máme půl devátou, sakra, ten čas dneska letí. Lehce po půl deváté, tady jsem chtěl říct po osmé, ale ono už je víc. Další novinka, německý DJ, před několika lety velmi populární, říká si Jan Pooley. A na Němce je až moc lehce houseový, oni většinou Němci rubou minimálně nějaký minimal, nedy techno. Ale samozřejmě jsou tam taky dobří houseři, třeba DJ Tomka a podobně. Každopádně, tohle to je Jan Pooley. Svého času dokonce jeho muzika jela i v televizní reklamě, a už nevím, co to bylo, ale něco velkého. Co? Asi nějaká káva nebo něco, ale už je to hodně let, minimálně 10, ne-li víc. A on se trošku vzdálil takové tehdy jakože klasické vocal houseové záležitosti, a tak jsem ho vzal víceméně z překvapení, že jsem to jméno neviděl několik let v novinkách. Má nové 3-trackové EPčko a tohle je jakoby ten hlavní single nazvaný You Know. Není to pravda takové veselé, jak u mě bývá zvykem, ale jak říkám, z úcty tomu jménu, přece jenom něco ukázal, dokázal kdysi dávno, tak jsem to dneska dal do novinek.

bubínky skoro jako Safridu, ale Safridu to není, když si půjčím slavnou tu větu z pohádky. Co to bylo? Tři oříšky? Šaty stříbrem vyšívané, nebo jak to bylo? No, dobře, nebudu tady lámat svou paměť. Jedeme další novinku. Slavní Jonas Blue a slavný hudební projekt Who se dali dohromady a vydali updateovaný single zvaný Girl, tedy Girl 2.0.

také takový samplík, který už si žije životem 30 let. Check Your Body. V téhle ten nejnovější úpravě od mistra. Mistra taneční muziky určitě. Kid Massive.

taková trošku přisprostlá, ne textem, ale hlavně těmi vzdechy. Každopádně v názvu taky, Sex and Love Affair. No jo, to je vždycky jedno s druhým. Kiko Navarro, taky jméno, které už spoustu let funguje v nějakých hudebních typech a v hudebních nižších pozicích hitparád. Ale dobře to dělá, jako mě ta jeho muzika sedí, jenom prostě zatím neměla úplně to slávu, aby vyletěl do toho většího světového povědomí. Tak, nás čeká krátká reklamní pauza a upozorňuji předem výjimečně, že po ní bude oldschoolek a mám k tomu důvod, neboť bude od toho stejného projektu, od kterého pojede, a řekl bych, nejenom na Freshy, ale vůbec už tak 30 let legendární kousek, tak pro mě překvapení, že mají nový single. Ale to až za chvilku.

0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
11: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
10: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
12: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
13: Fresh Dance Party!
14: Would you go to bed with me?

Ne, nebojte, skončil jsem předčasně, ale je to přesně to, o čem jsem hovořil před chvilkou. Tahle ta, no, nevím, jestli slovo legendární, ale svým způsobem ano, britská banda zvaná Touch and Go vydala v roce 1998 tuhle tu pecku. Šel by se mnou do postele? Would you gonna bed with me? A to se stalo světovým hitem. Už je to 30 let a já jsem o nich, přiznám se, od té doby neslyšel ani předtím, ale jejich doména je hlavně jazzová muzika. Paradoxně v Anglii jsou velmi známí, dokonce bývají často hosty v různých talentových soutěžích, ať už já nevím, Superstar, X Factor a podobně. Ale my přece jenom žijeme jinde, takže nemáme to povědomí o standardním britském hudebním životě. A o to větší bylo moje překvapení, když tento týden se objevily v novinkách i tyhle ty jména. Tedy Touch and Go mají nový single, je taneční. Není až takový zběsivý, podle mě to nebude velký hit, ale už jenom z té podstaty věci. Po 28 letech je zřejmě hit, který zaznamenali klubové hitparády, jako new entry, jako novinku, a jmenuje se Good For Me. Jelikož to mám přes celé studio, tak to jdu pustit a bude tady teď chvilku ticho, jakože jo, tak to vydržte. Fresh Dance Party!

Tak, jak jsem říkal, ten předchozí song a tenhle ten song dělí 28 let. A zde jsou opět jako nový britští Touch and Go. Novinkový single zvaný Good For Me. Je dobrý, ale jestli to bude takový velký hit, to si myslím, že asi ne.

Tenhle ten hudebník si říká Kirik a chystá album, celý album, tohle je pilotní single, který se jmenuje Busy Line, tady obsazená linka, obsazená.

Další takové jméno, které je poměrně časté, protože když dáte do vyhledávače jméno Kyle Walker, tak vyjede mnoho amerických sportovců, hodně fotbalistů se tak jmenuje, nevím, jestli to je nějaký symbolický status, když máte v americkém fotbale nebo vůbec ve fotbale v Americe ve sportu takové jméno. Ale tenhle ten není fotbalista, tenhle je muzikant. A song o holce z Montany, tedy Montana Girl.

se tak občas říkám, když se po nějaké další odmlce objeví nějaký hudební s dalším hitem, jestli to znamená, že už tu nejlepší éru má za sebou, nebo třeba ještě něco přijde, ale tenhle ten je relativně mladý. Říká si Nicola Fasano. Pár let zpátky měl takové 2-3 roky, kdy jel hit za hitem. Ale kdeže loňské sněhy jsou? Každopádně tahle novinka není vůbec špatná, nazvaná Dancing in the Sun. To je Nicola Fasano po několika letech zase tady u nás.

další takový kousek s trošičkou nádechu latina. Jmenuje se Manos Arriba. Nevím, co to znamená, ale zní to skvěle. A stojí za ním jednak celkem už zavedená dvojka v klubovém světě Matt Joe, tedy Matyáza John dohromady, pod zkrátkou Matt.Joe. A s nimi taky německý No Loco.

Give me the rhythm. Give me the rhythm. Ne, taky povedený, ale spíš už takový tech-houseový kousek. A další takové jméno, které registruju už několik let, ale zatím o něm nic nevím, říká si PM. A pozor, to není jako, že povel pro vás, že si máte nalít nějakého panáka, jakože PM. A on se tak prostě píše PM. A klidně se nalajte.

Pokud si pamatuju dobře, tak tohle je italský tvůrce muziky, když taky už funguje všude možně po světě, taky už se celkem nějaké jmeníčko, zatím velké jméno, takže jmeníčko si zatím udělal. Říká si Cubico. A tohle je motiv, který mám pocit už tady kdysi dávno byl, ale je to tak lehounce použité. See, baby!

gotta make the best of what we got.

Další takový temperamentní kousek, malinký nádech latina, ale na druhou stranu, když se někdo jmenuje Rafa Barrios, tak je asi jasné, odkud vytrváne. Pravděpodobně Španěl si myslím, protože on to sice moc se jmenou uvádí, ale ve smyslu tak vypadá. Sice aktuálně dneska večer třeba v Berlíně na akci, ale jinak dost často hraje ve Španělsku, no, různě po klubech. A tenhle ten kousek nazvaný, a je!

A je pravda, že jméno Ronny Spiteri z půlky moc britsky nezní. Ronny ještě budí, ale Spiteri zvláštní jméno. Každopádně, pokud se nepletu, v mém archivu poprvé tohle jméno. A je to britský hudebník, který dělá muziku taky už nějakých 10 let, ale co mě pobavilo, když jsem četl jeho informace, tak že k muzice se dostal tím způsobem, že jeho taťka měl někde na pláži v Anglii obchod s CDčkama, s kazetama, s vinylama a tak ho to prostě nějak chytlo. No, proč ne? Fresh Dance Party! Fresh Dance Party!

Asi nejtemperamentnější novinka v dnešních verzích, jakože ne verzích, ale v dnešních kousích z kategorie takových latino, latino house, latino vokálových věcí. A jako to mě bavilo od prvního tónu. Říká si Sandra Sandoval, Evan

jeden z takových, řekněme, mladých, nových britských producentů a hudebníků, kterých strašně frčí. Je hodně in, jsem chtěl říct. Říká si CJ Lewis. A může se chlubit tím, že už jeho služby využili třeba Dua Lipa, Robin, Nelly Furtado a další taková jména. A on sem tam udělal nějaký taneční kousek, jako v tomto případě věc nazvanou If You Want Me.

Když se k nám kdysi dávno, dneska už se dá říct, po sametové revoluci dostala ve velkém taneční muzika všech možných žánrů. A to byla i jména, kdy já jsem se dostal k muzice na přelomu těch 80. 90. Tak tehdy taková jakože tajemná kapela byla Soul to Soul. Dodnes fungují. Bohužel někteří členové už zemřeli, jak to tak bývá při těch letech. Ale v hlavní vůdce Jay-Z B, který tehdy pro nás byl obrovskou ikonou, protože nebyl internet, nebyly žádné takové informace, tak jsme všichni si předávali takové rady a zkušenosti a informace o těch hudebnících z kategorie jedna paní povídala, ale prostě když se řeklo Soul to Soul, tak každý DJ tehdy, dobrý. No měli velké hity, dokonce několikrát vyhráli celý ceny Grammy, dostali Brit Awards, dostali další nominace. Ale Jay-Z B se pak vyjádřil, že on vlastně nechce být masovou hvězdou a tak nějak jakože, ne že ustoupili, ale změnili to tempo. Od té doby už žádné velké hity neudělali, myslím, že poslední jejich hit byl People, se jmenoval. No to už je dávno, to už je skoro, no, 40 let. A tohle je jeden z těch menších hitů z těch 90. v nové verzi. Jmenuje se Missing You. A novou verzi udělal Krtý. Fresh Dance Party. Oh, já jsem se až teď všiml, že už je tolik, kolik je, tak musíme rychle končit. Oh, trošku přetáhnem tady Arminovi do zelíčka.

0: Tady, milí zlatí, čas je jasný, už 6 minut přetahujeme, aniž jsem se díval na hodinky, nějak jsem se dneska rozjel, no. Tedy, dobrý večer, dobrou noc, za týden asi ne, protože teď tady týden nebudu, ale za ten další snad ano, tak dejte si něco dobrého, jak už dneska bylo řečeno, a užívejte příjemného podzimu.
1: Fresh Radio, Fresh Radio, nezeš, buď fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Dáš si to jednou a potom chceš znova a znovu. Otevře ti bránu do jiných realit. Dáš si to jednou, nepůjdeš nic zastavit.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.